0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Žiju příběh z Lepurella, skládám stránku ke stránce.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na socvk.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ava Max. All the hits.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 tisíc dětí. Na základních školách bude celkem přes milion žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 tisíc a téměř 3 tisíce lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje osmé místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na celý měsíc se uzavře populární Rígrova stezka. Důvodem je oprava galerie za více než milion korun. Pěší naučná stezka je dlouhá 3,5 kilometru a vede údolím Jizery ze Semil do Podspálova. Lidem slouží od roku 1909. Teď se ale na celé září uzavře. Oprava by měla přispět k bezpečnějšímu provozu stezky. Přesný termín dokončení bude záviset na počasí. Na Liberecku bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne ale bude více oblačnosti. Večer se bude vyjasňovat, no a teploty 19 až 22. Na horách tam to bude do 18 stupňů.
2: Poslouchej.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se odevře škola. Oni čekají, že je hospodské a jdem tam střelí na stol. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hit Rádiu. Krásné ráno. No jo. Dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. To mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska už sedne v lavicích zhruba 115 tisíc prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 tisíc lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bonbonama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Tam mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete ze školního, z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777 937 777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinin. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril s Tamlinem. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metoděm.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astry jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosmejí prej na štvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, z Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: je Dua Lipa, Houdini a tohle je úterní hitrádio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michal, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrží, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že ji jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Kdybyste vytrli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Kdybyste vytrli ze zásuvky... No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo, když tam neteče ten prout, ne.
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled, Selaví, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Den plný dobrodružství!
6: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
5: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
6: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
5: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
7: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
8: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
9: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Děčínsku ve Varnsdorfu. Nově se pracuje v Nádražní ulici, která je neprůjezdná. A opatrně taky v Liberci, kde je nově zavřená Sokolovská ulice. Jezdí se proto okolními.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Kimiraj, krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnému?
2: No asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
3: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo. Hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to. Oh.
2: Takový klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát Bitch. Cukr a Bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Hitrádia, posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño.
1: A
0: co jsem řekl, Niño?
2: Niño, jo.
1: No to je jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jih Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno teplo. Ráno už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím. No.
0: Ale jestli teda dorazí, ale ten řekni to dobře.
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsem v suchu. Za chvíli další hity, Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Co to zas popájsku je za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
14: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
13: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
15: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
16: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.

0: Nejlepší dopravní servis Bára Purkartová. Dneškem začíná nový školní rok a tak opatrně v blízkosti škol a mateřinek. Na silnicích se čeká zvýšený provoz, na který dohlédne i policie. Tak hlavně zavčasu sundejte nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Radio v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Oktávečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Oktávii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Oktávek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Oktávku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kejbou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou rozšíří od září své služby do dalších oblastí. Zájem o přepravu totiž roste. Nově si bude možné 7-místní vůz objednat i pro dopravu z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a také do Lukášovského údolí a zpátky. Ode dneška se změní také režim poptávkové dopravy v oblasti 134 z Rychnova. Oblast bude obsluhována v pracovní dny v ranních a odpoledních hodinách. Zajistí hlavně dopravu dětí do školy a ze školy. Na severu Čech bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno. Během dne bude více oblačnosti a teploty 19 až 22 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám přejeme hezké ráno.
8: Krásný úterní ráno. Snídaně
7: šampionů. 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
8: Ahoj.
9: Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak policajti měli taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracejí se jako do práce, jo, no, nebo tomu kápat.
0: No takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem měla ráda tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik, tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity, Eskitemem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem jí našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě vyjeli záchranné složky na Semilsku v Turnově. Opatrní teď buďte v Sobotecké ulici na kruhovém objezdu, kde se srazilo osobní auto s motorkářem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bane nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářejí všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tvářejí, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit Radio.

0: Dan Barta on my head v éteru Hit Radia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
2: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
2: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
2: Jasné.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
2: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Je to vončo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
2: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
2: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
2: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
2: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvé dneska, je to premiéra.
2: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
2: Nejspíš můj chlap a ještě segra s jím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
2: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, já si jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pre je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Že jo, že
0: jo. Že neposlouchají šéfové.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
10: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Autobus s defektem vás teď může zdržet na dálnici D8. Stojí na kilometru 92 ve směru na Německo. A pozor taky na kilometru 5 směr Německo, kde je odstavená dodávka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. No. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci.
1: No.
0: To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak ale buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen

0: se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo být v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na celý měsíc se uzavře populární Rígrova stezka. Důvodem je oprava galerie za více než 1 000 000 korun. Pěší naučná stezka je dlouhá 3,5 kilometru a vede údolím jezery ze Semil do Podspálova. Lidem slouží od roku 1909. Teď se ale na celé září uzavře. Oprava by měla přispět k bezpečnějšímu provozu stezky. Přesný termín dokončení bude záviset na počasí. Na Liberecku bude dnes přechodně polojasno, místy až skoro jasno, během dne ale bude více oblačnosti, večer se bude vyjasňovat, no a teploty 19 až 22, na horách tam to bude do 18 stupňů.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ráno.
6: Krásný 1. září.
9: Snídaně šampionů. Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po 8, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne, trošku přivostřit.
10: Jo, jo.
9: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny, to jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem to taky nikdy neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Jsou to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulevili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo. Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
1: No, jsme se bavili
0: o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čurání do moře. Jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
9: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala na trase Zlou na Peruc. V Černčicích ve Fignerově ulici srazilo osobní auto chodce. A bourá se taky na průtahu Jirkovem, kde havarovalo osobní vozidlo.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
1: Ranní update.
2: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
2: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou Green Day.

0: Gaga, The Dead Dance, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Puerto Riku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jsi to někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za pěš? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne, neznám.
0: No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budem každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio. Tak krásný ráno.

0: Rexton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na průjezdu Chrastavou. Směrem na Liberec narazilo osobní auto do sloupu. Na místě zasahují záchranné složky, tak jestli tudy pojedete, sundejte nohu z plynu. No a pozor, dejte taky na příjezdu do Liberce směrem od Turnova. Tady se kvůli dopravnímu omezení vytvořila více než 3-kilometrová kolona, tak počítejte se zdržením, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Den plný dobrodružství.
3: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
2: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
3: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
2: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou.

0: Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Tisíce prvňáčků mají své první chvíle ve školních lavicích za sebou. Jak to vypadá u nás v Liberci, ví reportérka Ivana Balkovská, která je na místě.
7: Hezké dopoledne. Já právě stojím před libereckou základní školou 5. května, odkud postupně vycházejí prvňáčci v doprovodu rodičů. Dnes se poprvé setkali s paní učitelkou i novými spolužáky. Školní povinnosti ale ještě počkají. Jak jsem se tady dozvěděla, některé děti se totiž chystají společně s rodiči do místní knihovny. Ta právě dnes spouští akci s názvem Vítáme tě prvňáčku. Díky tomu se mohou děti, které letos nastoupily do první třídy, po celé září registrovat do knihovny zdarma. Z Liberce Ivana Balkovská.
6: Městská policie v Jablonci nad Nisou chce zlepšit bezpečnost a podobu veřejných míst. Jako první přijde na řadu dětské hřiště v Dlouhé ulici. O jeho budoucí podobě tak rozhodnou také lidé, kteří v okolí žijí. Společné setkání se uskuteční přímo na hřišti v úterý 8. září od 4 hodin odpoledne. V září by mělo být stále nadprůměrně teplo. Nejteplejší a nejsušší by mohl být hned první zářijový týden. Deště pak v září zřejmě podle meteorologů moc nebude. Nejteplejší by měl být pátek, kdy by mohlo na jihu země být až 30 stupňů Celsia. Noční teploty budou většinou kolem 14 stupňů. Pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmaňovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová. Na severu Čech měříme aktuálně 13 až 16 stupňů. Dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
8: Krásný úterý všem, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Dneska je velký den, 1. září začíná škola, děti se vrací do lavic, takže i to dnešní dopoledne bude takovej školní speciál. V 9. hodině proberem základky, zavzpomínáme na tu školní premiéru. A to s velmi speciálním hostem, který už je tady se mnou ve studiu. Nejdřív ale hity, tady je Damiano David.

Love Tonight. Takhle my jsme si rozjeli to úterní dopoledne. Dneska je ten den D, a sice první školní den. Tak schválně, vzpomenete si ještě na svůj úplně první školní den, na tu aktovku, co byla pomalu větší jak vy, na kornout se sladkostma, nebo na zbrusu nový, na vlejskaný přezůvky. Já myslím, že spousta z vás už si stěží vybaví nějaký ty útržky, máme v sobě maximálně tak vzpomínku na ten pocit, že vůbec nevíme, co nás čeká. Ani já si toho upřímně ze svého prvního školního dne moc nepamatuju, a proto si sem už za malou chvilku přizvu jednoho pro mě velmi speciálního hosta, který si to pamatuje o něco líp, a to je moje mamka. Tak klidně taky zatím zaspomínejte, zkuste si vybavit, jak jste se cítili jako ten malej prvňáček, který to má všechno před sebou, a já k tomu už posílám kabáty. Tak pojďme na to.

0: další skvělá muzika pro vaše pohodový dopolko. Hit Radio Kontakt stále s vámi. Krásný úterý. Dneska, možná právě v tuhle chvíli, zažívá tisíce prvňáčků svůj velký den. A sice první školní den. Já už si z toho svýho bohužel moc nepamatuju. Kdo si to ale pamatuje výborně, to je moje mamka, kterou jsem si sem dneska přizvala na pomoc. No tak mami, čau.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače, ahoj Silvi.
0: Já tě tady vítám, jak se ti u nás líbí?
1: Děkuju za pozvání, máte to tady moc hezký, jsem z toho taková tady trošku nesvá, ale jinak dobrý.
0: Hele, úplně na začátek malý školení, jo. Cokoliv, co se tady dneska chystáš říct, uslyší celý sever. Tak prosím tě, zkus moc nestrapnit, jo?
1: Dobře, neboj se.
0: Začneme od začátku. Pamatuješ si na ráno před mým prvním školním dnem? Jaká jsem byla? A těšila jsem se nebo spíš bála?
1: Tak to si pamatuju naprosto přesně. Ty se těšila, protože máš staršího bráchu a ten už do školy chodil. A ty jsi chtěla taky hrozně moc chodit už do školy, takže to pro tebe bylo velký wow. Jdu do školy, hurá. Těšili jsme se všichni.
0: A to rychle opadlo, viď, tohleto těšení.
1: Já bych řekla, že ne, ty se těšila po každý. No, ty jsi byla vzorný školák. Sice to vstávání bylo
0: horší. Já mám pocit, že si mě trošku idealizuje.
1: Nebo už jsem to zapomněla.
0: A kdo myslíš, že byl z nás dvou víc nervózní před tím prvním školním dnem? Úplně tím prvním.
1: Úplně tím prvním, to jsem byla určitě já víc nervózní.
0: Fakt jo.
1: Ty se těšila prostě, měla jsi tu tašku a kornout s dobrotama, bylo to v pohodě.
0: Tak co tě jako stresovalo?
1: No tak jako rodiče mě stresovalo to, že žádný rodič neví, jak to jeho dítě zvládne, to jeho poprvý, další školní dny, jak to bude probíhat, takže jsme z toho byli trošku nervózní, ale ty jsi byla v pohodě.
0: Teď jedna možná trochu zákeřná otázka, ale aspoň si uvěříme, jakýho máš pamatováka. Vzpomeneš si, co jsem měla na sobě?
1: To vím naprosto přesně.
0: No neke.
1: Měla si rifle s vyšívanýma kytičkama a takovej černý svetřík s bílou košilí, že? Takže ty límečky.
0: No jo, já jsem byla voháknutá.
1: Voháknutá a koupili jsme ti ten kornout plný dobrot, takže jak se kupovali, nevím, jestli se teď ještě kupujou, asi jo.
0: Já nevím.
1: Kornouty.
0: Dejte nám klidně vědět, posluchači, jestli máte prvňáčka, jestli kupujete kornout, nebo jste kupovali. Teď mě teda ale ještě zajímá jedna věc, o který jsme se snad ani nikdy nebavili. A netýká se to teda úplně prvního školního dne, nicméně pořád jsme ve škole. Vzpomeneš si na nějakou moji poznámku? Za co jsem jí dostala? No, pojď mě klidně naprášit, jen to řekni.
1: Já bych tě chtěla strašně ráda naprášit, ale já si prostě... Ty jsi nikdy za poznámku nedostala. Vzpomínám, hravu v paměti.
0: To jsem já, Silvie Válková, no, největší šprt.
1: Šprt. Za to tvůj bratr, ten to vynahradil.
0: A je třeba něco, co bys chtěla teď vzkázat všem rodičům, co nás zrovna poslouchají a jsou z toho začátku z té nový kapitoly nervózní?
1: Tak já bych jim určitě zkázala, že nervozita je správná, je na místě, protože opravdu je to velký krok z té školky do školy, ale nebojte se toho, ono si to všechno sedne a první den si užijte se školákama svýma, vemte je pak na něco dobrýho, oni si to zaslouží. A vy taky samozřejmě.
0: To bylo krásný, mami, díky, že ses tady stavila, já si toho hrozně vážím.
1: Já
0: taky díky. Za milá slova na závěr. Tak to byla moje mamka v éteru Hit Radio Kontakt a teď už další hity.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: levniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne dešpáříma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
12: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti. Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: další skvělý hity, který za váma posíláme do práce, domů i na cesty, všude tam, kde nás právě ladíte. Je 1. září, první školní den. My jsme s mojí mamkou zavzpomínali na můj první školní den. Jenže to už je pár let zpátky, takže mi přijde fér se o návratu do školy pobavit taky s někým, koho se to přímo týká. A proto je tady se mnou dneska ve studiu i Leontýna Brodská. Tak Leo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak jsi užila prázdniny? Byla jsi někde na dovče nebo na táboře?
1: Jako jo, prázdniny jsem si užila dobře. Byla jsem v Polsku, byla jsem kousek za Prahou, tam taky bylo dobrý.
0: Super, takže užitý léto.
1: Jasně.
0: Ty už máš dneska vlastně splněno, první školní den je za tebou, tak co na to říkáš, jaký máš pocity?
1: Jako bylo to dneska úplně v pohodě, bylo to krátký, takže super a víc k tomu asi říct.
0: A do kolikátý třídy jsi teď nastoupila?
1: Do sedmičky.
0: Do sedmičky, takže druhý stupeň v plném proudu. Je něco, na co se těšíš? Třeba nějaký předmět, který tě ve škole fakt jako baví?
1: Jo, těším se docela na výtvarku, hudebku, trošku aj na tělcvik, na geometrii, ale záleží na co.
0: Na geometrii, takže matika.
1: Jo, ale ne na samotnou matiku.
0: Jasně, chápu, jenom geometrie. Rýsovačky, obrázky, to je v pohodě. A co tě ve škole naopak vůbec nebaví?
1: Vůbec mě nebaví, no, to jo, asi ta čeština, no.
0: Čeština je kámen úrazu, to je achilova pata. Dobře, kdybys mohla ve školách změnit jednu věc, tak co by to bylo? Co bys změnila?
1: Asi bych změnila to, jak bychom do školy měli chodit.
0: Myslíš jako čas?
1: Ano, ano.
0: Tak třeba na kolikátou bys to dala?
1: Od 8:30 třeba. Pak. To je v pohodě.
0: To je docela skromný přání, si myslím.
1: Jako řekla bych aj třeba od 9, ale
0: já bych klidně řekla i od 10, ale jenom za podmínek, že bych tam nebyla pak díl.
1: No právě.
0: Hele, a pojď nám taky prozradit, ty jsi na základce, tak jak to tady u vás vypadá o přestávkách? Protože já klidně vsadím boty na to, že to bude něco kompletně jiného, než co jsme na základce dělali my. A já si myslím, že i naše posluchače by zajímal ten nefalšovaný pohled do školních chodeb o přestávkách. Tak co se tady děje? Pojď nám to všechno prozradit.
1: U nás na přestávkách to je úplně v pohodě.
0: Není to divočina nějaká?
1: Není.
0: To u nás bylo.
1: Jo, jo. Ale tak záleží u koho, já jsem s tím...
0: Jo, třeba deváťáci ty řádí. Deváťáci řádí, ale sedmáci jste ještě v pohodě.
1: Záleží kdo, ale jak já kdo? Jo.
0: Takže kluci určitě sígrujou, holky v pohodě.
1: Jo, jo.
0: Dobře, na závěr mě ještě zajímá, kdyby jsi mohla vybrat buď žádný mobily ve školách, nebo žádný domácí úkol. Tak co by jsi vybrala?
1: Asi ty žádný domácí úkoly, protože už ty mobily už teď ani moc nemůžeme používat, jenom o hodinách, když si něco zahrajem, tak asi dobrý.
0: Tak tady to bylo bez váhání. Žádný domácí úkoly, nádherný, Leo. Já děkuju, že jsi dneska byla mým hostem. Já doufám, že se ti taky u nás líbilo, tak přeju sami dobrý známky a nějaký ty hezký zážitky z tohohle školního roku. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Smirnov a Dominik Aládžia s hitem Půlnoční hřích. Tohle tady prostě milujeme. My společně v 9. hodině probíráme základky. Já jsem si na pomoc přizvala taky dva hosty. Vzpomínáme na první školní den a s mojí mamkou jsme nadhodili otázku do pléna. A sice, jestli se stále prvňáčkům kupují takový ty kornouty plný sladkostí. A vy píšete z velké většiny, že ano, dokonce tady Simča píše ahoj do rádia. Ano, kornouty stále frčí. Můj syn se na první školní den těšil právě díky němu. Takže je to jasný, bez kornoutu ani ráno. Díky za vaše zprávy, já myslím, že základky můžeme zase na chvilku opustit. V další hodině mrkneme na střední, tak si klidně už připravte telefony, protože mě budou zajímat vaše zážitky ze středních škol. Do té doby ale další skvělá muzika, staví se třeba Linkini. A potom přidám taky jednu pohodovku od Fergie. Bude to jízda, tak i na to určitě počkejte a krásný úterý.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
8: Do Vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve Vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
9: Den plný dobrodružství.
10: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
9: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
10: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
9: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
11: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dejte na průjezdu Chrastavou směrem na Liberec. Narazilo osobní auto do sloupu, na místě stále probíhá šetření nehody, tak tudy určitě projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky v Liberci v Nové ulici. I tady aktuálně probíhají stavební práce na parkovišti a komunikace je neprůjezdná. Taky tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Po 46 letech v Oldřichově v Hájích dneska znovu zvonilo. Základní školu v Oldřichově nechal okresní úřad v roce 1980 zrušit kvůli nedostatku školáků. Dětí ale za poslední roky přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Oldřichov proto dnes otevřel v nově zrekonstruované budově malotřídku pro první až pátou třídu, kde usedlo do lavic prvních 11 školáků. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti 3milionovému peněžitému trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí Tomio Okamura. Ve Španělsku letos v létě zaznamenali největší nadúmrtnost kvůli vedru za víc než 10 let. Podle denně aktualizovaného systému nadúmrtnost kvůli vedrům činila v období od 15. května do 30. srpna 5232 lidí. Letošní údaj tak překonal dosud rekordní léto 2022. U Bystré nad Jizerou na Semilsku mají vyrůst až 3 větrné elektrárny. Projekt s výkonem až 22 MW podporuje vedení obce, část lidí v okolí je ale proti. Odpůrci se obávají zásahu do krajiny a sepsali petici. Investor proto nechá zpracovat podrobnou analýzu dopadů na okolní chráněná území. Na Smržovce je 14 stupňů, ve Frýdlantu 16 a v České Lípě 17. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit přeháňka a maximální teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Úterní dopoledne pokračuje, s vámi stále Silvie Válková. My jsme v předchozí hodině probrali první školní den a základní školy. V 10. dopolední se ale přesouváme na střední. Já věřím, že zážitky z tohle období budete mít mnohem čerstvější v paměti a už teď se těším na vaše zprávy. K tomu taky prozradím, jak a kdy si s náma budete moct vyhrát spoustu peněz. Nejdřív ale Pink.

0: Echamella Culpa, další hit, který rozhodně má svoje místo v našem nabitým dopoledním playlistu. Teď ale pozor, kamarádi, máme pro vás spoustu peněz.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tak, kdo pak to zvoní, to je nová soutěž v našem éteru, ve který si budete moct vyhrát velký prachy. Startujeme už 7. září a od tohohle dne každé ráno v 7.10 budeme stát u něčích dveří. Zazvoníme na zvonek, nikoli ale na ten váš doma, ale tady u nás v éteru, a vy, jestli nám otevřete, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je a vlastně je potřeba myslet jen na dvě věci. Do soutěže je potřeba se zaregistrovat na našem webu hitradiokontakt.cz. Sem taky napíšete adresu, kam za váma můžeme ráno přijít. No a ta druhá věc, 7. září startujeme na 5 000 a vyhra nám každý den povyroste o 1000, takže bude to čím dál tím lepší. No a poslední soutěžní den 25. září dáme výherci 50 000. 50 táců někomu přineseme až ke dveřím, takže fakt si myslím, že stojí za to se do téhle soutěže co nejdřív zaregistrovat. Takže až si dneska sednete v klidu ke kafi, mrkněte k nám na web hitradiokontakt.cz.

0: David Guetta, Sam Martin a Dangerous. Hit, který mimochodem hrozně frčil, když jsem byla na střední, nebo teda na gymplu, takže nostalgie jako blázen. Každopádně, protože je dneska první školní den, mě teď, jak jsem slibovala, zajímají hlavně vaše zážitky a vzpomínky ze střední školy. Prostě legendární učitelé, na který vzpomínáte doteď, první lásky, útěky za školu nebo vzpomínky na maturitu a písemky. Tohle všechno mě teď zajímá, takže dejte vědět, jaký je váš nejlepší, nejvtipnější nebo nejšílenější zážitek ze střední školy. Já se na to strašně těším. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A k tomu už za chvilku posílám další hity, tak zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
2: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
11: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
12: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
14: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na socvk.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tři minuty po půl jedenáctý a my společně vzpomínáme na střední školu. K tomu mi už píšete vaše nejkrásnější vzpomínky, tak pojďme na to. Zpráva od Petra. Vzpomínám na to, jak jsme jednou celá třída zaspali na první hodinu. Byli jsme tak ale domluveni s naším třídním, protože jsme předchozí večer měli maturitní ples. Bohužel to vyšlo tak, že druhý den byla škola. Tak sám třídní nabídl, ať dorazíme později a že nám všem normálně zapíše docházku, jako bychom tam byli. Hezky, jo, ale tak to je frajer. To jste, Petře, měli skvělýho třídního. Dál píše Kristýnka. Na školním výletě v Harachově jsme měli zákaz opouštět odpoledne penzion. Dokonce i náš učitel tvrdil, že taky nikam nepůjde, aby to vypadalo, že s námi drží basu. Jenže my jsme se stejně vykradli ven a při návratu jsme potkali právě toho učitele. Takže to bylo docela vtipné a krásné bylo i to, že nás nenapráskal. Nádhera, víc takových učitelů. Další zpráva od Terky. Spolužák jednou při testu vytáhl obří tahák a ani se nesnažil být nenápadný. Učitel si toho samozřejmě všiml, ale řekl, že za tu přípravu taháku mu dá aspoň 4. Tyjo, kam jste chodili na školu všichni? Že jste tam měli takovýhle super učitele? Já teda musím říct, že jsem takový štěstí neměla, jo, a za každý prohřešek jsem nesla tvrdý následky, takže jako docela závidím, že ne. Jinak těch zpráv mi od vás přišlo strašně moc, díky za to. Já je tady bohužel nestihnu přečíst všechny, ale tak dáme ještě jednu. Honza píše, ve druháku jsme si řekli, že budeme mít maskota, tak jsme si přivezli z nedalekého obchodu nákupní vozík, pojmenovali ho Karel a asi půl roku byl normálně vzadu ve třídě. Nikdo to neřešil. Geniální. Hele, něco na těch nákupních vozících a středních je. Já si pamatuju, když jsem chodila na Gimpl, na FXko tady v Liberci, tak tam oktaváni dělali pravidelně každý rok akci, ta se jmenovala Košíkup a byly to vlastně závody v nákupních vozících. Normálně tam chodili i učitelé závodit a bylo to naprosto boží, takže to jsem přihodila taky já jednu svoji hezkou vzpomínku. No a teď už jdeme na další hity. Díky za všechny zprávy, já to jdu ještě všechno pročíst a k tomu hraju Galu Freed from Desire. Tady to je, krásný dopoledne. My love.

0: Prey, další skvělá hudební společnost a já tady mám ještě další zprávy od vás, ve kterých vzpomínáte na střední. Těch zpráv je strašně moc. Díky za to, jak píšete. A my máme prostor ještě na jednu a já vybrala tu od Katky. Na ležáku jsme večer tajně pili na pokoji. Když zaklepal učitel, kamarádka nestihla zavřít lahev a v panice ji schovala pod polštář, takže celých 5 dní spala v posteli, která byla cítit vínem a pak se na to přišlo při odjezdu, protože na prostěradle byl obrovský červený flek. Od té doby je pro mě tohle ten nejvtipnější zážitek. Nádherný. Já teda myslela, že na závěr napíšeš: od té doby už jsme si na školní akce brali jenom bílé víno. Ne, samozřejmě nemělo by se to, jo. Rozhodně nepodporujeme pití alkoholu a my jsme nikdy nic takového nedělali. Mrk, mrk. Fakt děkuju za vaše vzpomínky ze střední. Já myslím, že jsme si ten první školní den pořádně zpestřili a v příští hodině jdeme na vysokou. I k tomu pro vás budu mít speciálního hosta, tak zůstaňte s náma a fajn úterý.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: skoro 11 a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v Nové ulici, tady probíhají stavební práce na parkovišti a komunikace je tady neprůjezdná, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na Českolipsku, na trase z Nového Boru na Zákupy u Svojkova je z důvodu nestabilního svahu stále omezení provozu. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz

0: /itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Mladistvá dívka včera dopoledne v Jablonci nad Nisou napadla pracovníka ostrahy, který se jí pokoušel zadržet při krádeži. Incident se stal v prodejně Albert v ulici Na Vršku. Podle serveru novinky.cz dívka hlídače pobodala nožem. Ten byl se středně těžkým poraněním převezen do nemocnice. Policisté mladistvou po incidentu zadrželi. Liberecká radnice bude za 3 týdny v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Ve 4 předchozích dražbách prodal Liberec už dohromady 51 autovraků, za které získal skoro 440 tisíc korun. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenistá. Důvod odstoupení české hráčky, která loni ve Flushing Meadows postoupila do druhého kola, není znám. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 15 až 18 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 19 až 23 stupňů a bude polojasno až oblačno.
7: Hit Radio Kontakt.
9: Úterní dopoledne pokračuje, první školní den jede naplno. My jsme spolu už dneska zavzpomínali na základky i na střední, no a v téhle hodině se dostaneme i na vejšku a za katedru. Za malou chvilku už tady se mnou bude další speciální host. Do té doby si ale dáme další skvělou muziku na povzbuzení. Tady je Tim Berg a jeho Sick Bromance, tak volume doprava.

0: Jeden hit lepší než druhý, přesně to vám servírujeme na Hit Radio Kontakt. My společně dneska řešíme velký téma, a to je první školní den a návrat do školy. A teď se přesuneme na výšku a hlavně taky za katedru, protože první školní den je nejen o studentech, ale taky o učitelích. No a i k tomu já jsem si dneska pozvala velmi speciálního hosta, a tím je, prosím vás, další člen mojí rodiny, a sice můj bratránek Jirka Šalát. No tak Jiříku, ahoj.
1: Ahoj ze speciální školy.
0: Tak zeptám se i tebe, co na to říkáš, že jsme se potkali takhle u mikrofonu, jak se ti u nás líbí?
1: Máte to tady moc hezký, je to tady hezčí než ve škole?
0: Jo, fakt, no tak perfektní, tak třeba budeš chodit častěji k nám.
1: Za klidem přijdu.
0: Za klidem přijdeš, super. Jirko, ty jsi vlastně dokonalá kombinace hosta k tomuhle tématu, protože ty můžeš promluvit z obou stran lavice. Ty jsi učitel a zároveň vysokoškolák, je tak?
1: Je tak, nevím, jestli jsem dokonalá kombinace, ale kombinace jsem.
0: Zároveň tenhle rok, co by učitel, nastupuješ v nový škole, takže máš v podstatě dneska taky svůj velký první den školy. Tak jak ses cítil? Byla nějaká nervozitka?
1: Nervozitka byla z nevědomosti, co mě čeká, ale hlavní je se z toho neposrat a kročit do toho tou správnou nohou.
0: Přesně, jak říkáš. Hele, a co myslíš, že je na práci učitele nejtěžší příprava?
1: Nejtěžší asi budou ty papíry přípravy a dát to celý dohromady, aby to nějak spolulícovalo, aby to mělo nějaký začátek, konec.
0: Jasně, hlavu a papu.
1: Aby to ty děti aspoň trošku zaujalo.
0: A co testy? Užíváš si, když ti děti píšou testy? Jsi takovej ten zlej učitel, který si to užívá, když děti trpí při psaní testů?
1: Podle toho, jak se ty děti chovají. Když se chovají hezky,
0: to
1: když
0: fér.
1: To s nima jde, tak mají testy v pohodě. Když to nejde,
0: ale takhle, tak takhle to funguje u vás v škole. A co taháky? Potkáváš se s tím? A jaký byl třeba ten nejkreativnější, jako co jsi kdy odhalil?
1: Taháčky jsou, byly a budou.
0: Jenom se mění forma.
1: Tak je používám.
0: ale.
1: Ne. Ale asi nejkreativnější tahák byl na flašce, na etiketě. To bylo tak super udělaný, že vytisknutá etiketa, místo složení, tam byl taháček.
0: Takže malé bezvýznamné plus aspoň za tuhle kreativitu, ale jinak test asi za 5, ne?
1: Za 5 to nebylo.
0: Nebylo?
1: I kreativní taháčky dokážu ocenit.
0: Každopádně, jak jsem říkala, ty jsi taky ještě student, studuješ vejšku, tak co tě stresuje víc? První školní den jako učitel nebo jako student?
1: Tak jako student se na to můžu vyprdnout a jako učitel do té práce musím přijít, takže spíš jako učitel.
0: Rozumím, to je celkem dobrá odpověď. No a my taky trochu probereme tu vysokou, když už teda máš nějaký ty učitelské zkušenosti, jo, tak hodnotíš takhle někdy ve škole třeba výkony pedagogů? Že si třeba řekneš, hele, tohle bych udělal jinak nebo líp.
1: Samozřejmě, když už v první minutě zjistím, že ten pedagog nebo pedagožka bude uspávat hadů, tak mě to nebaví a lehnu si na tu lavici, anebo tam nejsem přítomen v té hodině.
0: Ty jsou nejhorší, ty uspávači.
1: A přesně proto se to snažím dělat ne tímhle způsobem.
0: Chápu.
1: Občas.
0: Jaký je tvůj nejhezčí zážitek z vysoký a co bys třeba doporučil každému, kdo se právě tenhle rok chystá na vysokou? Máš pro naše posluchače nějaký moudrý slova nebo případně nějakou radu?
1: Největší zážitek asi byly pár týdny ve středu, protože jsme ve čtvrtek končili, tak ve středu jsme měli pár týdny, to se rozezněly kytary, klavíry, všechny hudební nástroje, oheň, samozřejmě trošku alkoholu, to k tomu patří.
0: To je jasný, takže choďte na tyhle mejdany, vysokoškoláci.
1: Rozhodně. A radu určitě, je to krásný čas plný volnosti, který je škoda nevyužít. A jestli má někdo potřebu místo tohodle stylu života pracovat, tak ať se honí za penězma, ale peníze nejsou všechno.
0: Krásný. Tak to byl Jirka Šalát, náš dnešní třetí host. Jiříku, díky, že ses tady stavil. Já ti přeju, ať máš klidný školní rok v lavici i za katedrou. Měj se krásně a čau.
1: Taky se měj krásně, ať ti žehná Bůh. Čau.
0: A my jdeme na další hity.

0: Sinclair Love Generation, nádherná záležitost, která nám k tomu 1. září, myslím si, perfektně sedla. A padlo tady na našem WhatsAppu dotaz na mě a moji nejhezčí školní vzpomínku. Za to díky tady Nikče. A hele, musím říct, že jsem fakt jako hodně dlouho vzpomínala a nakonec to asi bude z Vysoký. No, kam když jsem nastupovala, tak jsem zjistila, že budeme mít třídu plnou holek. A já se přiznám, že ryze holčičí kolektivy mi moc dobře nedělají, takže jsem z toho měla strach, ale nakonec to bylo úplně skvělý. My jsme si fakt jako nekecám, všechny sedli, všechny jsme byli stejná krevní skupina, takže na všechny akce s nima strašně ráda vzpomínám. No a jestli to někoho z vás čeká taky, ať už nástup na Vysokou nebo ryze holčičí kolektiv, tak z toho nemějte strach. Bude to v pohodě. První zkouškový vás spojí a pak už budete nerozluční. Za chvilku už DJ Snake a Justin Bieber. Krásný úterý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Bieber, Let Me Love You, hit, který letos oslavil už 10 let. Neskutečný. Některé hity ale prostě nestárnou, stále je milujeme, stále to jsou naše srdcovky, které vždycky, když hrajou, tak dáváme hlasitost doprava. A přesně takovej hitů pro vás budeme mít spousta i v našem dnešním večerním speciálu. Budeme vám hrát ty největší oldies pecky, no a já tady pro vás mám i teď malou ochutnávku, takový malý degustační menu. Dneska jsem pro vás vybrala pecku z roku 93, která byla taky oceněná cenou Grammy. Stojí za ní legendární rockeři Aerosmith a je to megahit Living on the Edge. Nutno taky podotknout, že i videoklip k tomuhle hitu je naprosto skvělý. Zahrál si mě mimo jiný taky Edward Furlong neboli John Connor z Terminátora 2, takže opravdu legendární záležitost celý tenhle song. Pojďme rovnou na něj, Living on the Edge. Posílám za váma a další podobný hity dneska po šestý.

0: A Ale Farben, to nám zní éterem Hit Radio Kontakt. Za chvilku 11:45 a my ještě než se rozloučíme, tak si uděláme malý výlet do Městského jabloneckého divadla. Jaký nás tady čeká v září program, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Prázdniny jsou u konce a začíná nová divadelní sezóna. Jaký bude letošní zářijový start v Městském divadle Jablonec, nám poví ředitelka divadla Lucie Peterková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, v rámci festivalu Jablonec tóny se v Jabloneckém divadle představí jeden z nejvýraznějších českých klavíristů současnosti, Ivo Kahánek. Čím je jeho klavírní recitál výjimečný?
2: No, Ivo Kahánek je výjimečný sám o sobě a výjimečný má i vztah k našemu jabloneckému publiku. Jeho výkon za klavírem je vždycky velkým hudebním zážitkem. Naše spolupráce s Jabloneckým divadlem a Iva začala již v roce 2010 a letos 3. září v Jabloneckém divadle vystoupí již po 20.
1: No a protože humor musí být, tak samozřejmě nebudou chybět ani zábavné komedie. Jednou z nich je představení Jen pravdu drahý. O co půjde a kdo se nám ve hře představí?
2: Komedie Jen pravdu drahý je o nevěře a umění lhát, ve které se představí Jan Čenský, Dana Morávková, Josef Carda a Štěpánka Křesťanová.
1: Jaké další komedie ze zářijového programu Jabloneckého divadla určitě stojí za to vidět?
2: Je to například komedie Poslední člověk na zemi s Tomášem Matonohou a Martinem Stránským, nebo romantická komedie Skořápka v podání Ochotnického divadla Rádoby divadlo Klapí.
1: A na co dalšího ze zářijového programu byste ještě posluchače pozvala?
2: Ještě bych mimo komedii ráda upozornila na 40. celostátní přehlídku scénického tance Tanec 2026, která se v Jablonci uskuteční již po 24.
1: Dalším hudebním zastavením bude koncert Zlatky Bartoškové Tak si tu zpívám. Jak byste posluchačům představila tuhle výraznou šansonovou interpretku a její program?
2: No, Zlatka Bartošková je nezaměnitelná. Její repertoár tvoří výhradně vlastní písně, které pro ní komponují současní čeští skladatelé a textaři, například Petr Ožana, Ondřej Suchý, Jarmila Hanach-Čermáková nebo Jiří Toufar. Doprovází její kapela, na klavír už zmíněný Petr Ožana, na housle Zuzana Grossmanová a na kontrabas František Raba.
1: V září se v Jabloneckém kostele bude konat také vystoupení souboru Kůn se skladbou Stabat Mater. Čím bude tento projekt zajímavý?
2: Bude to originální pojetí Stabat Mater italského skladatele Marka Rossana, který ji upravil na objednávku přímo pro pěvce Martina Prokeše a Jaromíra Noska za doprovodu violončela Eduarda Šíska.
1: V rámci Dne evropského kulturního dědictví si budeme moci prohlédnout i běžně nepřístupné prostory Jabloneckého divadla. Na jaká místa nás vezmete?
2: Ano, letos chystáme prohlídky technických prostor orchestřiště, vzduchotechniky, lávek a rampy.
1: Tolik ředitelka Městského divadla Jablonec Lucie Peterková. Díky za představení zářijového programu a nashledanou.
2: Nashledanou v Jabloneckém divadle.
3: Ve Šluknovském výběžku se už 42 let jezdí nejstarší amatérský cyklistický závod u nás, Tour de Zeleňák. Startuje se v sobotu před 10. na náměstí v Rumburku. Podrobnosti o cyklistickém víkendu na severu jsem pro vás zjišťoval s ředitelem závodu Honzou Novotou. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ve středu se dozvíte víc.
4: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Co to zas Popeye skuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Light a Pictures of You. Takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Za malou chvilku už jsou tady srdcovky, ty začínají po 12. hodině, takže k obědu vám budeme servírovat pecky, na který už jste možná tak trochu zapomněli, hezky si je připomenem. Tak se mějte krásně, zvládněte i ten druhý úterní poločas a slyšíme se zase zítra v 9. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Hejnicích v Klášterní ulici probíhají práce na silnici, počítejte tady s omezením. A pracuje se i na Českolipsku, v úseku mezi Svitavou a Velenicemi je uzavřená silnice třetí třídy z důvodu rekonstrukce vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty!
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
14: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
13: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace.

0: Teď se ještě podíváme k nám.
1: Městská policie v Jablonci nad Nisou chce zlepšit bezpečnost a podobu veřejných míst. Prvním místem, které město společně s místními obyvateli chce proměnit, bude dětské hřiště v Dlouhé ulici. O jeho budoucí podobě tak rozhodnou také lidé, kteří v okolí žijí. Společné setkání se uskuteční přímo na hřišti v úterý 8. září.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na severu Čech bude odpoledne většinou oblačno, místy i polojasno, ojediněle hrozí přeháňka a teploty budou stoupat maximálně na 19 až 23 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio Kontakt.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak chip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka, Depeche Mode a Precious.

0: nejrychleji se prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Tohle je Kevin Little a Turn Me On v éteru Hit Radio. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vytrsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Knihovna Maitreya.
7: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespadne dešpáříma s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
13: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitradia.
1: Srdcovky Hitradia.
0: A je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMS-ku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělý song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechny ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde, jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo, jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
4: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
10: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
11: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
10: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
12: Když život prudce zastaví...
13: Zase jsem jí našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
15: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: The Crow, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne, těsně před 13. Za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v ulici Svobody u křižovatky se Stodolní se srazila dvě osobní auta a provoz je částečně omezený, kolona se ale netvoří. A na příjezdu do Turnova směrem od Liberce na úrovni Ohrazenic naboural osobák do svodidel, tak tam dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné částice

0: nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na čtyřech německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
1: Po 46 letech v Oldřichově v Hájích dneska znovu zvonilo ve škole. Základní školu v Oldřichově nechal okresní úřad v roce 1980 zrušit kvůli nedostatku školáků. Dětí ale přibývá a býval problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Oldřichov proto otevřel ve zrekonstruované budově malotřídku pro první až pátou třídu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: V Hejnicích je 17 stupňů, v Liberci 18 a v Děčíně 20. Odpoledne bude na severu Čech převládat velká oblačnost, na horách se ojediněle můžou objevit přehánky.
3: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září.
1: Jo.
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě. Ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo?

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련 덕에

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Den Zoo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Den Zoo vás srdečně zve.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
14: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyč nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Takhle nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí. Hitradio.

0: John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
10: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
11: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
10: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
12: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně v Liberci, v ulici Svobody, u křižovatky se Stodolní se srazila dvě osobní auta a provoz je částečně omezený. A v Liberci zůstaneme, v Nové ulici probíhají stavební práce na parkovišti a komunikace je tady neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Den plný dobrodružství.
8: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
7: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
8: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
7: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
14: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
13: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Odpoledne na severu Čech bude většinou zamračené. Čeká nás převážně oblačno. K večeru by se pak mohla místy oblačnost protrhávat. Teploty mezi 19 až 23 stupni. Mladistvá dívka včera dopoledne v Jablonci nad Nisou napadla pracovníka.

0: úředníka ostrahy, který se jí pokoušel zadržet při krádeži. Incident se stal v prodejně Albert v ulici Na Vršku. Podle serveru novinky.cz dívka hlídače pobodala nožem. Ten byl se středně těžkým poraněním převezen do nemocnice. Policisté mladistvou po incidentu zadrželi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Odpoledne na severu Čech bude většinou zamračené. Čeká nás převážně oblačno, k večeru by se pak mohla místy oblačnost protrhávat. Teploty mezi 19 až 23 stupni.
2: Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás a jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište a posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Trails asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila, s nima si děti opakují, co ve výuce brali a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. No to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát! Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnému?
2: No, tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance, ale i Lady Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněné ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne, nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí, tak... Nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia, díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: 1. září, první školní den už je za námi a my se dneska odpoledne sejdeme s naším Denisem, protože jsme byli spolužáci na základní škole a 9 let jsme se znali právě z lavice a popovídáme vám o všech našich neřestích, zavoláme na naší základní školu a prostě si to užijeme společně. Tak se na vás těšíme dneska ve 3.
1: Hit Radio Kontakt.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

hudba, dobré jídlo a hlavně zábava bez bariér. To je festival Tulifest, který se koná v sobotu 5. září. A letos na novém místě, na horním parkovišti u OC Nisa v Liberci. Na pódiu se představí kapely i solisté s handicapem i bez. A vstup je zdarma.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne, krátce před třetí vás od mikrofonu zdraví Deniska Elibaj a Denisa Janečková. Jdeme se společně podívat na dopravu. Řidiči, dávejte pozor na Liberecku před Držkovem směrem z Železného Brodu, kde havarovalo osobní auto. Na místě policie projíždí se Kyvadlově. A opatrně na trase Česká Lípa Mladá Boleslav u Dox na vozovce je rozházená zámková dlažba. Doporučujeme snížit rychlost a dávat pozor při průjezdu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, je 15 hodin. Státní rozpočet skončil ke konci srpna ve schodku 186 miliard korun. Meziročně je deficit vyšší o 20,8 miliardy korun. Oznámilo to v úterý ministerstvo financí. Za celý letošní rok přitom stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Španělský král Filip VI. By mohl navštívit Celtu. Důvodem je podpora tamních obyvatel po hromadném příchodu migrantů na konci července. Návštěva by nejspíš vyvolala protesty Maroka, které si Celtu společně s dalším španělským městem na africkém kontinentu Melillou nárokuje. Píší o tom dnes španělská média. Na kanadském jezeře Williston se koncem července objevil neobvyklý plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho natočil a jeho výskyt následně potvrdili také satelitní snímky. Ostrov ale během několika dní zmizel. Na konci srpna ho Avery znovu objevil, tentokrát na jiném místě. A závěrem sport. Tereza Valentová odstoupila před dnešním zápasem prvního kola US Open. 19-letou Češku trápí podle tenis formu kyčel. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista, která se utká s 24. nasazenou Rakušankou Anastazií Potapovovou. Valentová loni na US Open postoupila do druhého kola.
9: 20 stupňů a oblačno, tak to vypadá u nás na severu. Během odpoledne se čeká vyjasnění a teploty můžou stoupnout až na 22 stupňů.
0: Tak budeme mít ještě docela teplo. A teď to tady musíme pořádně zahřát s velkými hity.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Deniska Elibaj, Denisa Janečková, Deny a Deny vás zdraví od mikrofonu. A dneska v našem speciálu Back to School. Chápeš to, Denčo?
9: Já nechápu, že my jsme spolu přežili 9 let ve stejné třídě, skoro ve stejné lavici.
0: Přesně tak, my jsme spolu seděli v podstatě hned přes uličku 9 let v jedné třídě a my to shrneme ve 3 hodinách. Teď už Mirai Trips a jich dokola.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Rima odpoledne, je tady úterý, magické datum, protože dneska je
1: 1. září, první školní den.
0: Ano, ano, Denisa ve studiu, to se nestává tak často, že my se tady potkáme, viď, Denčo?
1: Ale potkávali jsme se spoustu let v jedné třídě a bylo to šílené.
0: Já tomu nemůžu věřit, prosím tě, 1.9.2008, když se vrátíš zpátky k tomu dni, prosím vás, pro vás, co jste teď přišli, my jsme se pak náhodou potkali zpátky u mikrofonu, ale chodili jsme celou základku do jedné třídy. Během těch následujících 3 hodin se dozvíte, co Denču na mě štvalo a spoustu dalšího.
1: A naopak.
0: No ale teď, Deny, když si takhle na to vzpomeneš, co si pamatuješ z toho prvního dne ve škole?
1: Já si pamatuju to, jak mě mamka vyfotila snad 1000krát, že celý naše album, nebo moje album mých dětských fotek je snad 90% z mého prvního školního dne. A pamatuju si, jak mě lákali na to, že dneska to zvládni, tu hodinku první ve škole a potom půjdeme do Mekáče, ještě tenkrát tady na náměstí v Liberci.
0: To byl totální switch and bait. Nejdřív ti, že jo, to dali, jako jak to bude krásný chodit do té školy.
1: Jo, přesně tak. Ale co si pamatuješ ty z prvního dne? Já si myslím, že jako fotek taky máš spoustu určitě.
0: Hele, asi jo, já jsem nejstarší ze 4, to znamená, že to se ještě fotilo, teď už to je takový jako
1: já
0: pohoda.
1: Já jsem taky prvorozená, takže to máme stejný.
0: Já si hlavně pamatuju, že já nosím brejle asi od 4 let a já jsem si zapomněl brejle, vůbec nevím, jak se mi to stalo, takže já jsem neviděl vůbec nic.
1: Já jsem zapomněla věc, kterou jsme měli všichni prvňáci donést, a to skřítkovou stopu, jestli si ji pamatuješ.
0: Jasně, to byla jako hádanka z dne otevřených dveří, ano, takové ano, jako ano. Křížovka.
1: Jo, přesně.
0: A museli jsme to přinést na první den školy.
1: A já samozřejmě, Janečková opět to zapomněla, takže já už jsem přemýšlela fakt jenom nad tím cheeseburgerem, co si potom dám.
0: Janečková šla na cheeseburger a my jdeme k další bitu. Simple Plan, Welcome to my life. Ladíte Hit Radio Kontakt.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone a jeho Beautiful Things. No jo, tak člověk ho nemá dost. Začíná jako takový tintítko a teď je z něj takový sexouš. Mm-hmm. Je pěkný. Beautiful Things, krásné věci se odehrávají v každém roce našeho života. My se vracíme do těch nejhezčích let a to do těch 9, kdy jsme spolu byli na základce. Denis a Denisa u jednoho mikrofonu a taky v podstatě v jedné lavici kousek od sebe.
1: Jak když nad tím přemýšlím, jak je 9 let šíleně dlouhá doba.
0: Ano.
1: Jako fakt to není jenom, že si tam tím tak prolezeš, ale zároveň to strašně rychle uteklo.
0: No hlavně jako na žádný škole nebo žádný instituci pak už nejseš tak dlouho, že jo? Na střední, na gymplu jsme byli 4 roky,
1: no,
0: na výšce 3 až 5, někdo možná na doktorátu a tam už je to jiný, že jo?
1: Tam už je to jiný, tam už tak, ty lidi přicházejí, odcházejí, na té základce prostě jste od první třídy tam hozený do stejné třídy a fakt tím jako prolizáte celou dobu.
0: Hlavně jsme byli úplně jiný, že jo? V první třídě seš úplně jiná než v 9. třídě.
1: Jo, teda, to jako, je
0: přesně, člověk začíná na základce, odchází v podstatě v nedospělým, ale polodospělým věku. Jo. Tak za těch 9 let, Den, když si takhle řekneš, je něco, jako co si řekneš, to bych chtěla znovu zažít, to do toho bych se chtěla vrátit, jo, že rozumíš něco, já vím, že třeba do školky bych se chtěla vrátit, protože se spalo po obědě. Tam by mi naprosto
1: jasno. Validní point, já bych se na základku chtěla vrátit kvůli velkým přestávkám a jídle v jídelně u nás.
0: Jo, to
1: jako
0: je pravda.
1: V tu dobu, kdy se u nás v jídelní, školní jídelně o velkých přestávkách prodával třeba mini langoš nebo smaženka a kus pici za 5 korun.
0: To je pravda. To je pravda, ale jaký to byl obnos peněz a hlavně ty nejslavnější mlíčka a bobíci.
1: Ty u školníka a vždycky jsme poslali Denize, ten mlíčko stálo 4 koruny, Denis si vzal 10, nevrátil ani korunu.
0: Ale já jsem byl pořádný biznismen. Počkejte, až vám za chvíli povíme o tom, jak jsem účtoval za to, že lidi můžou skákat na mém yoga míči a jak jsem propašoval yoga míč do třídy a učitelka s tím byla úplně v pohodě.
1: To potřebuje vysvětlení a to si řekneme za chvilku.
2: Ve Šluknovském výběžku se už 42 let jezdí nejstarší amatérský cyklistický závod u nás, Tour de Zeleňák. Startuje se v sobotu před 10. na náměstí v Rumburku. Podrobnosti o cyklistickém víkendu na severu jsem pro vás zjišťoval s ředitelem závodu Honzou Novotou. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ve středu se dozvíte víc.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.

0: 15 webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Lowell, It's Raining Man, doznělo éterem Hitrády a Kontakt. My jsme tu společně s Denisem, dva spolužáci ze základní školy, a tak jsme si říkali, že by bylo fajn takhle k prvnímu školnímu dni si říct, co v nějaký zajímavosti, nějaký takový ty počty, takový to, co tě jen tak vlastně ani nenapadne, ale zároveň tě to nenechá večer spát. Víš, co, ano, ty otázky.
1: Jako třeba, jak dlouho by mi trvalo udělat základku, kdybych tam byl o rok díl. Jsem přemýšlel, co mě nenechá spát. To by bylo 10 let.
0: To by bylo 10 let, ty.
1: Vidíš to, ano, to je, zdravím svoje matikářky.
0: Hele, říkala jsem si, že si tady dáme pár otázek na to a můžeme rovnou začít. Hele, v Libereckém kraji. Kolik si myslíš, že tady u nás v celém kraji, nejenom v Liberci, ale i Jablonec, Nový Bor a podobně, Děčín ne, Děčín už je ústí, kolik nastoupilo prvňáčků?
1: Tady v našem regionu.
0: Ano, kolik, v našem regionu.
1: Kolik nastoupilo v našem regionu prvňáčků? Co je, na jaký množství? Musím to dát správně, na tisíce nebo na stovky?
0: Hele, uznám ti to na třeba 500.
1: Na 500. Tak 5000?
0: Ano, nebo konkrétně je to 4700 prvňáčků, zhruba.
1: 4700 prvňáčků nastoupilo tady u nás na
0: dneska do prvních tříd. Šílený,
1: co? To je neskutečný, tyjo, takových dětí.
0: 4700 prvňáčků neví, co je čeká, a třeba se taky se svým spolužákem za několik let potkají i ve stejné práci, stejně jako my dva.
1: Ano, třeba to tak bude. Jakou tam na ně máš dál otázku, Denčo?
0: Další otázka, docela zajímavá, kolik si myslíš, když... Nejenom pro prvňáčky, ale pro všechny studenty a žáky, kolik se prodalo sešitů? Tady ti to uznám i na 10 000. Jako
1: 10 000, jo. Tak já jsem chtěl dát ty prvňáčci, tak každý prvňáček má tak 26 sešitů, takže to by bylo jako 100 000 jenom na ty prvňáčky.
0: Ale je to odhad i jako...
1: Milion, já si myslím, že milion sešitů.
0: Milion to není.
1: Milion to není, jo. A je to víc nebo míň?
0: Je to míň.
1: Je to míň, ok. Tak kolik, já nevím, tak 700 000 sešitů?
0: Taky ne.
1: Ne.
0: Je to 500 000 až 600 000. Něco mezi tím, protože samozřejmě není úplně každý sešit takhle jako proštudovaný. Každopádně hodně to rušejí třeba potom středoškoláci, kteří už na to kašlou a mají jeden sešit právě.
1: Víš, a navíc si máš jeden tablet a všechno je vyřešený v tom, no.
0: Přesně, přesně. Zároveň další otázkou jsou školy. Jaké jsou tři? Pokud by ses dokázal typnout, jo. Tři nejvytíženější školy, kam nastoupilo teď nejvíc těch prvňáčků.
1: Ok, tři nejvytíženější školy. Tak já si myslím, že jedna z nich musí být naše bývalá základka Husovka. Je to tak?
0: Není.
1: Dobře, tak můj druhý pokus bude... bude to tady u nás Lesní?
0: Není to Lesní.
1: Dobře, a do třetice všeho...
0: Já ti dám nápovědu, je to sportovní škola tady v Liberci.
1: To je Ještěcká.
0: To je Dobijášova, to je druhá.
1: Aha, Dobijášovka je druhá.
0: Dobijášovka je druhá. Nebo jakoby je první, ale to druhá sportovka tady u nás.
1: Okay.
0: Takže základní škola Dobijášova je úplně ta nejvytíženější. Tam nastoupilo nějakých 120 prvňáčků, takže tam se opravdu museli otevírat i další třídy.
1: Okay.
0: Na druhém místě je základní škola Náměstí Míru v Novém Boru.
1: Okay.
0: A třetí škola je základní škola Šumava v Jablonci. Nad ní jsou.
1: To
0: takže
1: řekl.
0: Tohle to jsou tři jako školy, kdy nastoupilo opravdu nejvíc prvňáků. Každopádně, poslední otázka.
1: Dobře.
0: A ta je vtipná. Kolik si myslíš, že se za rok, za jeden školní rok, ne, za školní rok vydá obědu ve školních jídelnách?
1: V našem kraji.
0: A tady, víš co, tady ti nedám jakoby žádnou nápovědu, že bych ti uznala tisíce,
1: dobře,
0: 10 000.
1: A já to 10 000 000. 10 000 000 obědů.
0: Opravdu, 9 až 10 milionů obědů se vydá ročně v našem kraji Libereckém za školní rok.
1: 9 až 10 milionů obědů. Říkáš 500-600 000 šitů a 4700 prvňáčků. No tak... Třeba i těch 4700 prvňáčků, co mají všechny ty sešity, i vám posíláme další Denisa, která mě teda teďkon pěkně vykvízovala.

0: letních hitů Alvaro Soler a krátce před 3/4. Hit Radio Kontakt Denisa. Denčo, ty jsi mě přepadla s tvým kvízem. Tak teď já tě přepadnu taky s otázkou, jo?
1: Tak
0: jsi připravená?
1: Jsem připravená.
0: A otázka zní, jaký byl tvůj oblíbený kurz na základce? Abyste věděli, přátelé, my jsme s Denčou, pro ty, který jste teď třeba za náma dorazili, chodili 9 let do jedné třídy. 9 let na základku, od 1. až do 9. Měli jsme stejný třídní, stejný zážitky, ale třeba máme každý jiný vzpomínky na kurz. Bylo jich dost. Turisták,
1: lyžák,
0: cyklisták, vodák a pak cyklisták. Mm-hmm. Tak jaký byl ten tvůj oblíbený?
1: Já si říkám, že za mě určitě nejoblíbenější byl vodák.
0: Jo.
1: Prostě tam to byla taková pecka. Jako spát v těch stanech, tuším, že jsme byli tady na Malý Skále a že jsme jezdili jak v kánoji, tak na raftech. Zároveň jsme tam měli orienták, měli jsme tam nějaký slaňování a všechny možné různé aktivity. V kempu jsme hráli beach volejbal, všechno, prostě ježiš, to já bych se tak vrátila, úplně mě to chytá.
0: A víš ty co? A měli jsme skvělý spolužáky, tak přepadneme někoho. Zavoláme někomu, přepadneme někoho, s telefonátem od nás ze třídy. My to jdeme zjistit, mezi tím vám pošleme další hity a my jdeme tady hrabat ve starých číslech, koho přepadneme z naší bývalý třídy.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Den plný dobrodružství.
9: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
8: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
9: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
8: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
10: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčkapexeso.cz.
11: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
12: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Máme tady krátce před 16. hodinou a my jsme vám slíbili, že si někoho vytáhneme, víš, takhle z té třídy, že jo, Denny?
1: Jo,
0: ano, někoho, my jsme spolu chodili 9 let na základku, ano. To znamená, že teď zavoláme nějaký naší spoužačce. Mně napadla Bára od nás.
1: Bára byla skvělá.
0: Bára byla skvělá. Ale zavolám jí takovým tím stylem. Znáš to, když ti zavolá ten tvůj kamoš ze základky s tím super nápadem a prostě dělá pojištění a strašně se tě snaží přemluvit na schůzku.
1: Mm-hmm, známe.
0: Zavoláme Báře. Tak. Haló?
2: Haló, haló.
0: Ahoj Báro, tady Denis ze základky, pamatuješ?
2: Ježíš, ahoj Denis, ahoj.
0: Prosím tě, já jsem se jenom chtěl zeptat, nechtěla bys si zajít na schůzku, že bysme si dali spolu kávu, pokecali, jak se věci dějou. Víš, u toho bysme mohli probrat tvoji aktuální finanční situaci.
2: Je, hele, Denny, já toho teď mám docela hodně, ale můžeme se určitě někdy domluvit.
0: Baru, prosím tě, já ti volám společně s Denčou, Janečkou od nás ze...
1: Čau, Baru, ahoj.
2: Ahoj,
0: já ti volám, žádný pojištění ti naštěstí, ale to bys byla i ochotná jít se mnou na schůzku, to je hezký.
2: S tebou klidně.
0: To je krásná odpověď, prosím tě. No, s váma holky to taky nebylo na té škole tak jednoduchý, tak tady tak hezky vzpomínáme, že jo?
1: No, tak ale jako s tebou to taky nebylo vůbec jednoduchý. Víte, Denis byl vždycky takovej ten typ člověka, ten typ žáka, který ho znala úplně celá škola. Ať byl v první třídě, nebo byl v devátý třídě, všichni ho vždycky znali a všichni moc dobře věděli, kdo je Denis.
0: Já jsem byl úplně normální na všech hodinách.
1: A... Jo, jo, na všech hodinách. Třeba když matikářce si řekl o naší docela slušně chytrý spolužečce na matiku, že její mamka jako těhotná snědla kalkulačku.
2: Jo, a ona už taková trošku vynervovaná, jemu na to odpověděla, že jestli jí mamka snědla kalkulačku, tak Denisova mamka musela sníst mikrofon.
0: Ne! Ještě.
1: Jo,
0: holky,
1: jako...
0: jste se takhle proti... Tak vy zavolali Báře, a jste se proti takhle spikli.
1: Ježiš, holky Baru. Drží pospolu vždycky.
0: Holky drží pospolu, ježiš. Tak hele, 1. září, Baru, že já jsem se do tohohle nechal uvrtat. Prosím tě, ještě nám řekni, takhle, ty jsi taky jezdila na kurzy. My jsme to řešili už vlastně s Denčou. Jaký byl tvůj oblíbený kurz, co jsme takhle společně zažili? Vzpomínáš na nějakej?
2: No jasně, můj asi úplně nejoblíbenější byl lyžařský. Lyžák jsem si strašně užila, protože to bylo fakt super, úplně si pamatuju. Neměli jsme teda moc sněhu, ale myslím, že nám to vůbec nevadilo a byla to fakt paráda.
0: Ježiš, to bylo, kde ono to bylo? Někde na Studenově, nebo kam jsme to jeli?
2: Někde, jo, jo, jo, někde tam, no.
0: Baru, hele, a tak jako, víš co, máme základku střední za sebou, to znamená, že prvního nikam člověk nenastupuje, ale kdyby si mohla svýmu mladšímu já říct něco do tý, na tu základku, co by to jako bylo, kdyby ses mohla vrátit? Měla bys něco, že by si řekla ty svojí mladší Barušce?
2: Jo, tak asi ať si užívám to, že i když mám pocit, že těch úkolů je hodně, takže jich časem bude ještě víc, tak já se užívám a neremcám.
0: Hele, to byla možná ta stejná matikářka, která říkala, a bude hůř.
2: Přesně, jsem si tím jistá.
1: Já úplně slyším.
0: Já taky. A bude hůř, děcka.
2: Jo,
0: to je teda pozitivní nota. Baru, děkuji moc, že jsi tady s náma. Užila chvíli času a to kafe určitě domů je. Půjde všichni.
1: 100%.
2: Mějte se krásně, taky moc děkuji.
1: Ahoj,
2: ahoj.
0: A my se společně vydáme i za dalšími hity. Je tady náš Back to School speciál Denisa. 9 let na základce a ty nejhezčí vzpomínky. Tak teď už se přidá Martin Garrix, Bon a hit No Sleep.
1: Tak jdem na to.

0: Hit Radio Kontakt je přesně 16 hodin. Klára Zemanová připravila další krátké zprávy a podíváme se společně i na silnice, jak to jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Jablonecku před Držkovem směrem z Železného Brodu. Havarovalo tady osobní auto, na místě je policie a projíždí se kyvadlově. A dávejte pozor, taky na Jablonecku v Tanvaldu v Palacké ulici. Probíhají tady práce na vozovce, je třeba počítat s omezením provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
8: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
9: tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej! Jedině na bazoš.cz www.bazoš.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Je 16 hodin a jsou tady další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o 829 milionů na 64,2 miliardy korun. Zemědělský svaz navýšení nepovažuje za dostatečné. Ministr zemědělství Martin Šebestián před zveřejněním návrhu hovořil o posílení vodního hospodářství, a to ze současných 3 miliard minimálně na 4 miliardy. Návrh počítá s částkou 3,5 miliardy korun. Píšou o tom novinky.cz. Británie a Belgie zaznamenaly nejteplejší léto v historii měření. Uvedla to dnes meteorologická služba Met Office. Průměrná teplota vzduchu od začátku června do konce srpna dosáhla 16,5 stupně Celsia, což je nejvíce od počátku vedení statistik v roce 1884. Za nebývalé horké dny v Británii podle úřadů mohou klimatické změny

0: způsobené lidskou činností. V areálu rozvodny nedaleko elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Policie uvedla, že dnes ráno zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie ale nehrozí. A závěrem sport, odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskovce to právě uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
1: 21 stupňů v Liberci a taky ve Frýdlantě, 22 hlásí Semily a 23 stupňů měříme v České Lípě. Na celém severu máme oblačno až polojasno, k večeru čekáme až vyjasnění.
2: Hit Radio Kontakt. A vyjasnilo se i nám ve studiu Deniska Jelibaj, Denisa Janečková a 9 let vzpomínek ze základky.
1: Neskutečný, bavíme se o tom celý odpoledne a v téhle hodině se budeme spojovat i s naší třídní. Co
2: ano,
1: ty na to?
2: Ano, naše třídní z druhého stupně, paní učitelka Murháňová, já se na to tak strašně těším a jsem hrozně rád, že nám ten prostor dala. Denčo, už máš nějakou otázku v hlavě?
1: Mám.
2: Tak to je super, tak to budeme vidět za chvíli. A teď už se podíváme na to, co se bude dít za 100 let.
3: Kdyby hora mohla vyprávět

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: Samfeld, Jonas Blum, jejich hit je možná Crying on the Dance Floor, ale náš hit by měl být Crying on the Fourth Floor. Hit Radio Kontakt, Denisa, Denisa, my vás hned uvedeme do děje. Prosím vás, my tady dneska máme spolu takový back to school speciálek s Denčou, protože jsme spolu 9 let chodili na základku. A zatímco Samfeld a Jonas Blum mají, že brečeli na tanečním parketu, tak my jsme brečeli ve čtvrtém patře, že Deny?
1: Ano, ano. Ono většinou to tak bývá, že první stupeň od první do páté třídy jsou ty děcka hnedko v prvním patře, ano, maximálně v druhém. Ano, ano, ano, přesně tak. Ne, my jsme byli opravdu ta jediná třída, my jsme byli Ačko, Bčko mimochodem bylo v tom prvním patře, ne, my jsme byli opravdu v tom čtvrtém patře, úplně nahoře, kde byli deváťáci, osmáci a umíte si představit toho šestiletýho prvňáka, jak se jako bojí těch potom 14 letech
0: dětek. No jasně, totálka, hlavně vypadali, že super obrovský,
1: jo,
0: pamatuješ.
1: Jo, jo.
0: No ale prostě jsme byli v tom čtvrtém patře. Nejenom, že jsme byli v tom čtvrtém patře, že jsme měli tu jednu divnou prvostupňovou třídu, která tam byla okolo těch druhostupňových, ale navíc jsme byli vedle jednoho děsivého kabinetu.
1: Děsivého kabinetu učitelů druhého stupně, kteří měli přesně ty lítačky mezi chemie, fyzika, biologie, blá, blá, blá. A prostě nezajímala je nějaká čítanka, kdo ví, co jsme všechno měli v té první třídě. No. Takže byli přísní a taky se tak chovali. Neměli nás rádi.
0: A už vůbec ne. Jedna specifická paní učitelka, která má ráda, nebo respektive učí němčinu a češtinu, no a pak se z ní stala naše třídní a obrečela to, když jsme odcházeli. Takhle rychle se to změnilo.
1: Brečela na konci naší páté třídy a brečela taky na konci naší deváté třídy, protože jednou jsme ji dostali, jednou jsme ji opouštěli.
0: A pak se ptala, kamkoliv půjdete, tak to budeme muset zvládnout. Na to samý se ptá i náš další hit. My za chvíli pozveme k nám do vysílání, ale teď už.
1: Skvělý další hity.
0: Wherever you will go.

0: Já jsem chtěl říct něco ducha pod...
1: Ne, my jsme se tady totiž společně s Denisem bavili o tom, že si pozveme naší paní třídní už za malou chvilku do vysílání a já jsem jenom tak nad tím přemýšlela, jaký to bude, takže mě to úplně jako, jsem se zasmála.
0: Já jsem zrovna zapnul mikrofon, ladíte Hit Radio Kontakt, aby jsme vás, co jste se k nám přidali, ještě uvedli do obrazu. Dneska ve speciálu Denisa Denisa, 9 let jsme spolu chodili na jednu základku a vzpomínáme na těch 9 let hezky dozadu. A taky na naši třídní paní učitelku, která nám dala neskutečný základy. Já z té češtiny jsem čerpal ještě na vysoké škole.
1: Jako je fakt, že její sešit, který nám...
0: Pravidla a poučky.
1: Pravidla a poučky. A vždycky nám říkala, no počkejte, jak se na mě vzpomenete na té střední škole, i třeba v životě. Já to mám doteď.
0: Já
1: přísahám na všechny svatý, že ho mám doteď, ten sešit. A nějaký mě, nebo...
0: ale vždycky.
1: Všechno, tak si vždycky tam najdu.
0: Vždycky, totálně. No ale zas tak na růžovém obláčku to nebylo, obzvlášť, když se dozvěděla, že nás bude mít. Tenkrát to vypadalo děsivě.
1: Vypadalo to bledě. Každopádně zvládla to s náma, ještě nás obrčela na konci, takže já si myslím, že jsme z toho potom nakonec vzešli jako skvěle všichni.
0: Jo. Já takhle, víc nám k tomu za chvíli už řekne přímo naše paní učitelka. My si tady pozveme po telefonu k nám do studia a do té doby za váma pošleme další skvělý hity.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
9: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Féteru Hit Rádia Kontakt, krátce po půl, akorát dozněl Luix Capaldi a jeho Survive, my jsme to taky přežili. Denisa dneska v takovém neobvyklém složení, my vzpomínáme na 9 let základky a teď hlavně na těch zbývající, na ty zbývající 4 roky, je to tak, že jo, Denčo?
1: Ano, ano, je to tak, na ten druhý stupeň.
0: Protože dneska tu máme velice váženého a důležitého hosta, za námi do studia po telefonu dorazila naše třídní paní učitelka Muráňová. Dobrý den, paní učitelko.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, moc vás zdravím a všechny posluchače.
1: Ježiš, to je krásný, to je tak nádherný vás takhle slyšet po delší době.
0: Ty jo, a takhle na telefonu. Paní učitelka nám prozradila, že byla sbírat borůvky, ale teď už je tady zpátky, aby se s náma podívala na pár našich otázek. Paní učitelko, my jsme se vás chtěli zeptat, protože my už jsme tady o tom mluvili s posluchači, že takhle ten vstup jako z toho prvního na druhý stupeň byl trochu krkolomný. My jsme se vás docela báli.
1: Jo, tak přece jenom pro nás jste v těch očích na dětí na prvním stupni byla ta učitelka druhého stupně.
0: Ano.
1: A tak jsme se chtěli zeptat, jaký jste měla první pocity, když vám řekli, nebo když se dohodlo, že dostanete právě nás jako třídu na druhém stupni.
0: 6. A.
2: Tak já jsem vlastně zjistila, nebo věděla jsem, že se mě trochu obáváte, ale říkala jsem si, že to je bezvadný, protože vy jste mě znali z těch chodeb, z těch dozorů, kdy já jsem prostě tam chtěla, aby byl ten pořádek, a když tam někdo běhal, tak jsem ho napomenula. No a pak už jsem neměla skoro žádnou práci. Vy jste přišli, koukali jste na mě, vlastně přijali jste mě, ta kázeň tam byla naprosto přirozená, takže to bylo úžasný.
1: Jenom
2: vždycky člověk, když vyvede tu jednu devítku a jako má ty žáky rád a dá tam kus srdce, tak je to, jak když dítě vyprovází do světa. A teď přijde nový dítě a musí si na něj trochu zvyknout. Tak asi takhle to bylo.
0: A tak to se hezky poslouchá. Vy určitě máte i nějakou, vzpomenete si na nějakou hezkou historku s naší třídou, nějakou vtipnou.
2: No vtipnou, tak ono jich bylo hodně, ale přeci jenom, když takhle v rychlosti člověk jako zapřemýšlí, tak vybavilo se mi, když samozřejmě to byly různé historky na táborech a tak dále, nebo když jste mě překvapili k narozeninám, že tam prostě lítal ohňostroj, když jste se schovali někam na schodiště a podobně. A asi nejvíc, jako jsem si teď vzpomněla na 9. třídu, kdy jsme spali, přenocovali jsme ve škole, v té alternativní učebně na boku, nahoře, úplně pod střechou. A měli jsme tam ve třídě už nějaký ten párek a někdo z kolegů mě říkal, ty jsi šílená, ty je chceš nechat spát spolu, jo? A já jsem říkal, tak snad nebudu tak prudérní, nicméně se mi to rozleželo. A tak jsem jako zavelela po někdy po půlnoci, že teda chlapci byl v jedné místnosti, děvčata ve druhé. A teď tam pořád někdo dotírala, proč nemůžeme být spolu a tadyhle a už jsme devítka a tohle. A Denisi, ty si naplno pusu řekl, no tak já vám to povím, to je kvůli sexu. Nicméně někdo tam začal na mě strašně dotírat a já tam stejně půjdu a tohle. A já jsem na to odpověděla, to bych ti teda neradila. Protože já bych tě chytila, odtáhla bych tě ke mně do té komůrky a já strašně chrápu a já ti garantuju, že se celou noc nevyspíš. Takže obrovský jako huronský smích samozřejmě na jeho konto, na konto toho dotyčného. No ale tak těch historek bylo hodně, ale tohle tak nějak zvíkno.
3: Jako si vůbec nepamatuju.
1: Je pravda, právě na to chci namířit, že vy jako už dospělí vlastně učitelé na to nahlížíte těma dospělýma očima. My jsme na to všechno nahlížili jako děti. Opět se mi tohle třeba vypadlo.
2: No to byla devítka, že jo, to byla devítka, my už jsme tam přece měli ten jeden párek, že jo, taky.
1: A
2: takhle, já jsem nepodezřívala, že by k něčemu jako mělo dojít, ale připadalo mi nefér, aby vy jste se dívali na ten párek, jako jo. Takový, že to je takový nekamarádský. No,
0: no tak to teda nemohla být lepší historka, vy jste teda zabodoval, paní učitelko.
1: To 100%, jako tím, že jste nám tohle to připomněla, jste nás úplně jako dostala teď momentálně.
0: Ještě když se vrátíme na chvíli k té škole a teď se z toho úplně rozsekaný. Vy jste měl jako legendární sešit. Pravidla a poučky. My jsme ho od vás měli, ty 4 roky jsme ho poctivě vyplňovali, vždycky jsme slyšeli, bude se hodit na střední, na výšce. To jste dělala každý třídě.
2: Dělala jsem to v každé třídě, nicméně, pokud jsem měla ty češtiny, já jsem vlastně, když jsem letos odcházela z Husovky, tak to bylo 40 let mého účinkování na škole, jo. A když teda jako teď asi ty poslední 4 roky jsem učila jenom němčinu a tam už se to nedařilo, ale češtiny se to dařilo vždycky. A tu jednu třídu pak v 8.49 jsem neměla, začali mě zastavovat na chodbě. My jsme teďka psali test na věty vedlejší a strašně nám pomohl ten váš přehled.
0: No vždycky to fungovalo, no. 40 jo. let, to je docela dlouhá doba.
1: To je neskutečně dlouhá doba. Máte něco třeba, co byste poradila začínajícím učitelům do nové kariéry, protože přece jenom máte odučeno a ano. Od koho líp se učit, než právě od někoho s takovouhle zkušeností?
2: Já si myslím, že člověk musí tu práci nebo prostě mít za prvé rád ty žáky, mít zájem o jejich vzdělání a já jsem vždycky ještě navíc teda měla nějakou jakoby horní hranici, co chci ty žáky naučit. Ano. Cítila jsem odpovědnost za to, že vlastně jsem tam od toho, abych je něco naučila. A sami víte, že jsem se snažila od první minuty do poslední
0: rozhodně.
2: Opravdu tam do vás něco jako nabušit. No. Tak
0: jo, to byla krásná odpověď, paní učitelko.
1: Jste skvělá.
2: Ale a jenom bych řekla, že u těch mladých prostě, když ti žáci uvidí, že to dělají rádi, že tam proto prostě mají to nadšení, tak potom to bude obrovská deviza.
0: Já ani nevím, co bych tomu ještě víc dodal. My vám moc krát děkujeme za váš čas. To byla Alena Muráňová, naše třídní učitelka na 2. stupni základky. My na to tady společně vzpomínáme, stejně jako na další ty. Tak se mějte krásně, paní učitelko.
1: Mějte se krásně, děkujeme.
2: Děkuju a všechny moc zdravím. Hlavně bývalé žáky z této třídy také.
0: A že jich bylo, že ano. Přesně, my za váma vysíláme další ty. Tady je Train Drive By. Ladíte Hit Radio Kontakt na úterý odpoledne. On the other side of

0: 16:42 a tady je Hit Radio Kontakt. My pro vás máme samozřejmě i informace z kultury tady u nás v regionu. Pojedeme se podívat spolu do Jablonce nad Nisou.
1: Prázdniny jsou u konce a začíná nová divadelní sezóna. Jaký bude letošní zářijový start v Městském divadle Jablonec, nám poví ředitelka divadla Lucie Peterková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, v rámci festivalu Jablonecké tóny se v Jabloneckém divadle představí jeden z nejvýraznějších českých klavíristů současnosti Ivo Kahánek. Čím je jeho klavírní recital výjimečný?
2: No, Ivo Kahánek je výjimečný sám o sobě a výjimečný má i vztah k našemu jabloneckému publiku. Jeho výkon za klavírem je vždycky velkým hudebním zážitkem. Naše spolupráce s Jabloneckým divadlem a Iva začala již v roce 2010 a letos 3. září v Jabloneckém divadle vystoupí již po 20.
1: No a protože humor musí být, tak samozřejmě nebudou chybět ani zábavné komedie. Jednou z nich je představení Jen pravdu drahý. O co půjde a kdo se nám ve hře představí?
2: Komedie Jen pravdu drahý je o nevěře a umění lhát, ve které se představí Jan Čenský, Dana Morávková, Josef Carda a Štěpánka Křesťanová.
1: Jaké další komedie ze zářijového programu Jabloneckého divadla určitě stojí za to vidět?
2: Je to například komedie Poslední člověk na zemi s Tomášem Matonohou a Martinem Stránským, nebo romantická komedie Skořápka v podání Ochotnického divadla Rádoby divadlo Klapí.
1: A na co dalšího ze zářijového programu byste ještě posluchače pozvala?
2: Ještě bych mimo komedii ráda upozornila na 40. celostátní přehlídku scénického tance Tanec 2026, která se v Jablonci uskuteční již po 24.
1: Dalším hudebním zastavením bude koncert Zlatky Bartoškové Tak si tu zpívám. Jak byste posluchačům představila tuhle výraznou šansonovou interpretku a její program?
2: No, Zlatka Bartošková je nezaměnitelná. Její repertoár tvoří výhradně vlastní písně, které pro ní komponují současní čeští skladatelé a textaři, například Petr Ožana, Ondřej Suchý, Jarmila Hanach-Čermáková nebo Jiří Toufar. Doprovází její kapela, na klavír už zmíněný Petr Ožana, na housle Zuzana Grossmanová a na kontrabas František Raba.
1: V září se v Jabloneckém kostele bude konat také vystoupení souboru Kůn se skladbou Stabat Mater. Čím bude tento projekt zajímavý?
2: Bude to originální pojetí Stabat Mater italského skladatele Marka Rossana, který ji upravil na objednávku přímo pro pěvce Martina Prokeše a Jaromíra Noska za doprovodu violončela Eduarda Šíska.
1: V rámci Dne evropského kulturního dědictví si budeme moci prohlédnout i běžně nepřístupné prostory Jabloneckého divadla. Na jaká místa nás vezmete?
2: Ano, letos chystáme prohlídky technických prostor orchestřiště, vzduchotechniky, lávek a rampy.
1: Tolik ředitelka Městského divadla Jablonec Lucie Peterková. Díky za představení zářijového programu a nashledanou.
2: Nashledanou v Jabloneckém divadle.
3: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
13: Když život prudce zastaví.
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, od mikrofonu vás zdraví Denny a...
1: Denny.
0: Tak my jsme si tady společně udělali takový krásný čas. Tohle byla neskutečná hodinka. Viď, Denčo?
1: Já jsem si tak krásně zavzpomínala.
0: Mě úplně bolí břicho. Pro vás, co jste dorazili teď, my jsme tady dneska v našem speciálu toho, že my vlastně jsme spolu chodili 9 let do jedné třídy na základku. A tak dneska k 1. září na to vzpomínáme. Měli jsme tady naši třídní paní učitelku, která vyprávěla svoje peprné historky.
1: Jo, paní Moráňová byla neskutečná, neskutečná. Jsme byli i my dva, já už tě beru pomalu jak brachu.
0: Jo, pomalu. Jo, mi to tak má, ano, tohle je náš takový vztah, taková dynamika.
1: Přesně, víc? Přesně. Každopádně nejenom ve škole jsme toho zažili spoustu, ale i mimo školu, protože samozřejmě už jsme tady i nakousli během dnešního odpoledne, že jsme měli spoustu kurzů. Můj oblíbený byl vodák. Aha. S Bárou, naší spolužačkou, s kterou jsme se spojili, to byl lyžák.
0: Aha.
1: Co ty, máš to stejně, nebo se ti... vybaví nějaký.
0: Já mám jednu věc, která se mi strašně líbila na cyklistáku. Jo. A to je to, že si pamatuju, že jsme se zavřeli do chatky a kluci se do ní dobejvali. A já jsem, my dva kluci jsme byli v té chatce a další tři kluci.
1: Ty jsi o tom mluvil teďka jako kluci, jakože, no já jsem tam byla, kluci se tam dobejvali.
0: No já jsem tam byla, kluci se tam dobejvali. Ale když se na mě dobili, tak jak princezna na tom, ne na hrášku, Zlatovláska jsem tam byl v okýnku. Ne, v každém případě jsem nějakou velkou bitku a byla to strašná sranda. My jsme je pak polejvali vodou. Ne, byli jsme kluci tam i tam, bylo to hezký. Takže já bych asi řekl cyklisták.
1: Cyklisták byl taky skvělý, jako každý jeden kurz, jeden, co jsme tady ještě teďka nezmínili, tak byl turisták.
0: Ne, ten nebyl super.
1: Ten byl v 6. třídě. Ježiš,
0: tam
1: jako...
0: mi byla strašná zima.
1: Jo, přesně to jsem chtěla říct, že to je moje snad jediná vzpomínka na to, ne. Že opravdu mi byla zima a že jsem se tam klepala neskutečně.
0: To byl... To se jak jmenoval František Krištof, nebo jak takhle ten kemp, a bylo to hrozný, ty chatky byly tragický a naší spolužačce Martině, ta máma přivezla přímo top.
1: Ona se měla nejlíp prostě.
0: Všichni jsme byli u ní v chatce.
1: Jako moje máma mi řekla, vem si ponožky a nemel a prostě vrať se za týden.
0: Ale naštěstí jsme se vrátili a teď už se můžeme vrátit i k dalším hitům. 16.55 a s vámi Hit Radio Kontakt. No.

Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. Klára Zemanová připravila další zprávy a společně se taky podíváme na silnice, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Děčínsku v Dolním Podluží v místní části Kateřina. Je tady uzavřena silnice 3. třídy z důvody opravy mostu. A dávejte pozor, v Liberci ve Slepé ulici probíhají tady práce na silnici. Komunikace je dočasně neprůjezdná a je třeba využít

0: Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
2: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
1: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Krásné úterní odpoledne od mikrofonu přeje Klára Zemanová. Jsou tady krátké zprávy. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty, podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud. Ten vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Do Česka se už vrátily oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu už nepotřebuje. První stroj podle něj odletěl ze Srbska už v sobotu a druhý přistál na přerovském letiště dnes odpoledne. V zemi postižené lesními požáry provedly 88 zhozů vody. Většina Američanů nesouhlasí s novými cly na kanadské zboží, která minulý týden zavedl prezident Donald Trump. Podle průzkumu Ipsos pro Reuters odmítají také jeho rozhodnutí přejmenovat Ontarijské jezero na americké. No a do Leverkusenu se po 3 letech vrací francouzský fotbalista Moussa Diaby. 27-letý křídelník v Bayernu podepsal 5-letou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Šik, přestupní částku nezveřejnil. Podle médií činí ale 30 milionů eur. To je v přepočtu okolo 725 milionů korun.
8: Zítra čekáme z počátku dne polojasno až oblačno, potom odpoledne bude oblačnosti přibývat, během celého dne čekáme i nějaké ty přehánky a teploty se maximálně vyšplhají na 24 stupňů.
9: Hit Radio Kontakt. Ale rozhneme to i tady v našem vysílání. Hit Radio Kontakt, Deniska Jelibaj a Denisa Janečková.
8: My si řekneme už za malou chvilku, jak si mimo jiné taky vyhrát pořádný prachy, protože Hit Radio Kontakt nabízí i takovouhle možnost.
9: Ulala, a ještě k tomu vám přihodíme spoustu zajímavostí z našich 9 let na základní škole, kterou jsme si prožili hezky společně.
8: Těším se na to, teď už další hity.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio Kontakt vám prostě vozí peníze přímo domů. Chápete to? My to prostě umíme. A doufám, že už máte svoji registraci na webu Hitrádia Kontakt, protože jedině tak se můžete zapojit. Princip bude naprosto jednoduchý. Zkrátka, když uslyšíte zvonek ve vysílání Snídaně šampionů, jdete otevřít a tam někdo bude stát a přinese vám prachy. 5 000, tam se začíná a zvyšuje se o litr vždycky.
2: To zní sice skvěle, ale já, Dani, musím říct, že asi ze své zkušenosti si myslím, že spíš kdyby, jako já jsem otevřel dveře, tak ne, že mi někdo nese 5 000, ale myslím si, že by řekl, dej mi 5 000 korun.
1: No, ale určitě to nebude nikdo si trády a kontakt, protože my jedině rozdáváme a zaplatíme vám takhle třeba denní výdaje. Vy si můžete třeba ženy jít koupit tu kabelku, nad kterou tak strašně dlouho přijde.
2: 5 000 korun, no tak to by bylo vůbec jiný téma.
1: Tak týdenní výdaje, to už je jenom na vás, ale víš co, můžeš to zrovna přepnout na ty denní a můžeš si prostě těch 5 000 zrovna ten den užít.
2: Prostě si to pořádně užít.
1: Prostě dneska jsem otevřela dveře, bylo tam Hitrádio Kontakt a oni mi zaplatili celý den a všechny tyhle tašky, které jsem domů přinesla z nákupáku.
2: Stačí poslouchat Hitrádio Kontakt. Miloš.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Poetika má ještě půlnoc, ale my máme 17 hodin a 16 minut. Hit Radio Kontakt, Denis a Denisa. Dneska, ano, máme první den školy. My jsme s Denčou chodili na jednu základku, takže tohle je náš takový back to school speciál. Prosím tě, Denčo, a vy všichni, zažili jste někdy to, že byste čekali před školou v 5:30 ráno, abyste si zabrali místo ve třídě?
1: Určitě ne. Jako já jsem spala do poslední minuty, jsem mohla.
0: Prosím tě, já jsem tady v mezistupama koukal na Instagram na věci spojený jako s návratem do školy a tam byla reportáž o tom, že děti čekají od 5:30 ráno před školou, protože si chtějí zabrat nejlepší
1: místo. Počkej, já jsem slyšela, že jsem na to koukal a tam nebylo 5:30, tam bylo snad půlnoc. Tam byla fakt jako brzo ráno, jakože brzo, uprostřed noci.
0: No je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, jak zpívá Poetika, ale já nevím, jestli bych teda chtěl nějakou jako lavici tolik. Prosím tě, jaká lavice je podle tebe tak úžasná, že stojí za to kvůli ní tam čekat x hodin v noci a ve tmě?
1: Hele, já jako podle toho si myslím, že všichni šli kvůli těm zadním lavicím, jenomže ono je to docela zraný, oni ty učitelé moc dobře vědí.
0: Navíc u nás ve škole to stejně nefungovalo, viď?
1: Přesně, u nás ve škole to v první třídě fakt bylo rozrozený, jsme se sedli každý tam, kam nás rodiče ještě posadili.
0: A pak v každý třídě
1: a až do té devítky.
0: Mně se snažili vždycky posadit samotného, abych neměl s kým kecat, protože u mě to bylo jedno, kdo seděl. Takže...
1: To je pravda, Denis si pokecal s každým s tou prázdnou židlí. Každopádně, seděli jsme někdy dokonce i my dva spolu?
0: Hele, to si nejsem jistý, čím jsem si jistý je, ale že jsem ve třídě seděl na velkým skákacím míči. I to si probereme za chvilku.
1: Jo, na to zaspomínáme.
2: Ve Šluknovském výběžku se už 42 let jezdí nejstarší amatérský cyklistický závod u nás, Tour de Zeleňák. Startuje se v sobotu před 10:00 na náměstí v Rumburku. Podrobnosti o cyklistickém víkendu na severu jsem pro vás zjišťoval s ředitelem závodu Honzou Novotou. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ve středu se dozvíte víc.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: tuhle skvělou energii si tady společně užíváme na Hit Radio Kontakt. Denny a Denny za mikrofonem, dva spolužáci, už od roku 2008.
1: Skutečný.
0: Kdy jsme spolu nastoupili do první třídy a vystoupili v roce 2017.
1: Ano, příští rok budeme společně mít velký třídní sraz, 10 let. Můžete dorazit, pokud jste byli v naší třídě.
0: Ano, každopádně... Prosím, kdo jste nechodil, tak nechoďte.
1: To jsem tě teda čekal, že tě to tak pobaví.
0: Každopádně mě velice bavil Denis na základní škole. My už jsme na to trošičku odkazovali v minulém vstupu. Kdy opravdu seděl na nafukovacím míči?
1: Ano.
0: Tuším, že to byla druhá
1: třída. Druhý třídě to přišlo. Paní učitelka, ona byla tenkrát, jí bylo asi 26 a já jsem byl hodně hyperaktivní. Tak ona dala mojí mamce ten nápad, že jako co by si mohli udělat. A mamka mi to totiž po letech vyprávěla, že ona jí navrhla, že jako tahle ta nová metoda je, že ta energie se prostě vybije ve mně tak, že já budu sedět na klasickým nafukovacím skákacím yoga míči, jo, ten, co používají ženský na cvičení, někdy i chlapy. Víš, tedy takový ten velký.
0: Jo, já bych prostě chtěla jenom ještě mezi to takhle podotknout, že jako bejt opravdu s Denisem ve třídě je životní zážitek a jako to je prostě, to si podle mě nedokáže nikdo představit, jak to bylo.
1: Asi ne, no. Nebo mě to nepřišlo, ale teď, když na to koukám, hlavně já jsem na tom míči furt skákal, ale ono mě to vybilo v té energii. Já jsem dělal všechno tu školu dobře.
0: No jasně. A dejte jednomu dítěti nafukovací míč a druhý nechte sedět na normálních, prostě těch strašně
1: nepohodlných. Ale co to znamená?
0: Žitlí.
1: Co to znamená, že ještě, když má biznisovou duši, jako jsem měl já, jo?
0: Jo, Denis, jako, ty ses podle mě narodil a už jsi měl svůj biznis plán, jako, už rovnou v porodnici ti to dali. Takhle.
1: To byl můj první biznis plán, protože Denča vám to určitě ráda řekne, ona na to vždycky vzpomíná,
0: ano,
1: na tu historku. Co dělal Denis o přestávce, když celá třída měla tvrdý, ošklivý židle a Denis měl krásný, měkký míč?
0: No, Denis, prosím vás, a může vás to asi napadnout, že nás samozřejmě nechal si poskákat jen tak.
1: Ne.
0: Jako ve druhý třídě, kolik tě je? 7, 8? Prostě
1: no, 7, no,
0: něco takového. A samozřejmě, že jsme všichni chtěli na ten míč. Aspoň si tak jenom posednout, poskákat, já nevím, no, to není je to jiná zkušenost, než když ho máš prostě doma nebo
1: ano,
0: někde v nějaký tělo, což mě to.
1: A já jsem to věděl, protože to mělo svoji cenu.
0: Ano, ano, a Denis pod nás chtěl 5 korun, vždycky.
1: Ano.
0: Vždycky 5 korun, stejně jako za všechny další služby, které nám Denis dělal. Děkujeme za to.
1: Radši se brát do toho, jaký služby já jsem udělal ve druhý třídě. Nicméně, míč 2 minuty, 5 korun, jestli jsem byl drahej nebo levnej, WhatsApp je 606 825 404, dejte nám vědět, tady jsou linky.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Espresso Macchiato nám právě teď doznělo a my jsme si říkali, protože co máme všichni úplně nejraději, prostě prázdniny, co si budeme povídat? Prostě prázdniny, které nám skončily včera, dnešní den je první školní den, ale nebojte, nám už se blíží volno a to třeba 28. září, kdy je první volno, takhle ve všední den, je to konkrétně pondělí a to si užijeme státní svátek a
1: ano,
0: potom samozřejmě
1: no to je super.
0: V říjnu už budou podzimní prázdniny.
1: Jsou podzimky, ale taky 28.10. je volno. Co je ale na prd je, že v tomhle školním roce, nikoli kalendářním, nám 1. a 8. 5. nevíde.
0: To je nejhorší. Dobře,
1: a ještě jak jsou dvě, víš co, za sebou, tak člověk se vždycky hrozně těší, že mu to jako vyjde a ono potom žádná sláva.
0: A co mě teda hrozně mrzí, nebo mrzí, teď už mě to nemrzí, ale mrzelo mě to tenkrát, že vánoční prázdniny
1: jsou vždycky startuju, buď krátký nebo dlouhý.
0: Jo, tak teďko fakt startuju až 24. Ještě 23. prosince se jde do školy.
1: Protože to je středa, to znamená, že hele, tady píšou, že vánoční prázdniny jsou od 23. Takže studenti by měli mít volno, ale nám to vyjde teda 24-25. Loni byly dlouhý, to si pamatuju, protože to bylo v úterý, takže už to spojili s celým týdnem.
0: No, pojďme se aspoň dívat na to, že za 27 dní už máme jeden den volno. Jo, no, už máme prodloužený víkend, ano. Prostě. Nebo my ne, no, jako studenti a žáci, já bych se strašně vrátila.
1: Pozor, ale já už vím, co budu dělat. Já beru svoje malý bráchy, 10 a 12 let, do akvaparku do Polska.
0: Ježiš, to je hezký.
1: Takže my už plány máme. Nicméně, Denisa, ještě chvíli s vámi, vzpomínáme tady 9 let v jedné třídě na základce, tak si to s náma pojďte ještě na chvíli užít. Za chvíli přidáme další hity, David Guetta, Kid Cudi, Memories a spousta dalšího.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Jestli pak si na nás ještě vzpomenou, Denčo.
1: Já si myslím, že určitě jo, my jsme nezapomenutelní.
0: Rozhodně, jako dvojka, určitě naprosto nezapomenutelní. Deni a Deni v éteru Hit Rádia Kontakt, tak nám se povedlo vložit 9 let do 3 hodin.
1: Ano, ale jako možná by tam ještě hodinka navíc mohla být, aby jsme tam ještě dali nějaký ty...
0: Dobře, ne.
1: Ne, každopádně já jsem se to hrozně užila, my jsme se dneska spojili s naší spolužečkou, spojili jsme se s naší třídní učitelkou druhého stupně, probrali jsme třeba kurzy, něco, co nebylo úplně z těch lavic, ale zároveň mimo ně.
0: Aby jsme vás uvedli a udrželi v ději, tak my jsme spolu s Denčou chodili 9 let na základku do jedné třídy, tak jsme si řekli Denis, Denisa i ty jména, ještě ta jedna třída na jednom rádiu, úplně náhodou jsme se tady pak potkali jako
1: 9
0: kolegové.
1: 9 let na základce a 5 let v rádiu. Že jsem tě ještě nezabila.
0: Já se docela divím, ale my jsme navrhovali, že bychom si mezi nás tady dali bezpečnostní plexisklo pro jistotu.
1: Jo, přesně.
0: Tam bude, nekrmte prosím zvířata. Tak už se bude bavit jenom o tom, jestli z tvojí nebo z mojí strany bude tohle ta cedulka. Ano, podívali jsme se na to, jaký je to být ta třída nahoře se staršíma. Mluvili jsme o naší třídní paní učitelce. Zjistili jsme pro vás taky, jak se dá vydělat na skákacím míči ve třídě a spoustu dalšího. Tak to byla pořádná jízda, Deni, a já ti za ní moc krát děkuju.
1: Já děkuju tobě a vy nám dejte vědět, pokud byste nás chtěli slyšet častěji nebo víckrát, klidně odepište na storíčko na Instagram Hit Rádia Kontakt nebo
0: přesně
1: znáte
0: tak.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp je 606 825 404 nebo pod náš příspěvek na Instagramu do storíčka klidně můžete zareagovat.
1: Kde se vlastně můžete podívat rovnou na to, jak jsme vypadali, když jsme všechno prožívali.
0: Přesně tak, takže mrkněte, tam je totiž fotka, kterou Denča vyhrábala bůh ví kde. Fotka z první třídy, tak to je ještě archiv, je tam i fotka aktuální, ale co nemusí být archiv, to je náš společný čas. Pro teď všechno hotovo, my se zase brzo uslyšíme a do té doby se mějte krásně.
1: Buďte na sebe milí.
0: A zatím,
1: čau.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Jablonecku v Desné v ulici ve Sladké díře, je uzavřená vozovka z důvodu opravy povrchu silnice a pozor, ve Vysoké nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského probíhají stavební práce, tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952, přejeme šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
5: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu.

0: Červenková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
1: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
0: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra zkraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
3: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80-ky, 90-ky až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani teď za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Ej, úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

0: čeká. Zavírám oči. 2 minutky po 6:45. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste, odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba tu někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku, Take That, Alphaville, anebo Is It Love, miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč, Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

slova túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: co mestě Jana Kiršner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 milion 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 miliony 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 miliony 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 milionů 448 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
1: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her po patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře po patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
2: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
3: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

Jo, přátelé, kamarádi, připoutejte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitě i starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 18, 80, 90 až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

Tak co, Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: Hit Radio s vámi, taky Lea, krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB, a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věří.
1: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.

0: Co to zas po pájsku je za pikle?
1: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save me?

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co vy na to? Jo, tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio Contest.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go, girls.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

večer, teď trošku české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší. 80-ky, 90-ky po milénium. Ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart? Výborná chlapecká skupina 90. let. A nebo Shakira, taky Fun Factory. Tohle všechno ještě ode mě pro vás. Popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.